Otče mých, otec nad přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum.